toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Keď še Slovak hej do Šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. Zbohom otec, zbohom maci, šestra, brat. Povedz mne ty, môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky. Či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovať.

Keď še Slovak het do šveta poberal, na Valale pri Jarečku zavolal. Zavolal on na Valale po dvakrát. Zbohom ocec, zbohom maci, šestra, brat. Povedz mne ty, môj Valale široký, či ce uzrem o dva alebo tri roky. Či ja budem ešte vidieť moju mac, či mne bude moja milá milovac.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.
1: Našla si mamu. Rádio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei